nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou,

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signáradu nám 3 minuty před 6 hodinou dospíval Rick Astley. Za chvíli už to bude Phil Collins, Sandra nebo Milli Vanilli. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let a těšte se i na první dnešní zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu autobusu máme hlášenou ze silnice 268 u obce Zákupy na Českolipsku a v Brně pozor na nehodu v ulici Palackého. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 10. srpna, pěkné ráno, po víkendu přeje Lucie Sinková. Hnutí ANO si nemůže dovolit přejít prezidentské volby. Mělo by mít svého kandidáta, případně aspoň někoho podpořit. Řekl to včera místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl on kandidovat, si rozmyslí a je to podle něj velká debata se sebou samým. Bývalý prezident Miloš Zeman řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl Vondráček optimálním kandidátem. U obce Klikařov na jižním Plzeňsku včera odpoledne hořel les. Plocha požáru byla zhruba 100x100 metrů. Na místě zasahovalo 10 jednotek hasičů. A na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 75-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici jej operoval, jak informují slovenská média. Útok se odehrál poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města budou na svém zářijovém setkání projednávat přípravu zadání studie proveditelnosti možné okružní linky metra nazývané E a nebo O. Otázkou zůstává, zda bude pro město přínosnější okružní tramvajová linka metra nebo tramvajový okruh. Poptávka po této dopravě je už nyní. Praha ji má ve svých plánech už od 80. let minulého století. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve fotbalové lize jsou po víkendu už jen dva týmy 100%. Výsledky třetího kola šance ligy zná Petr Plintovič.
3: Plný počet bodů mají po třech kolech už jen Slavia a Jablonec. Sešívaní doma udolali Pardubice po dvou gólech, chytila 2-1. Severočeši si na domácím hřišti poradili díky brance Cedidly se Slováckem 1-0. V dalších nedělních zápasech Hradec Králové po dvou trefách Slončíka zdolal Ostravu 2-1 a Artis Brno podlehl Signě Olomouc 1-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Odbyla 6. hodina a to je čas, kdy na Signál Rádiu zahajujeme ranní vysílání. Za námi je další prázdninový víkend, před námi nový pracovní týden. Komu začíná dovolená, tomu můžeme závidět. My ostatní si začátek dnes příjemníme hity 80. a mezi tím vás taky zahrneme čerstvými aktualitami a zajímavostmi, abyste měli přehled o všem důležitém. Tak ještě jednou dobré ráno a hezké pondělí, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a před námi je pondělí s datem 10. srpna. Jestli počítám správně, tak dnešek je 222. dnem letošního roku. Svátek slaví Vavřinec, nositelů tohoto jména je u nás méně než 200. Narozeniny by měl spisovatel Miroslav Švandrlík a mezi oslavence patří italský zpěvák Drupy, také tenistka Andrea Hlaváčková a nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil. Od nás letí velké gratulace. A už tady procházím kalendář netradičních svátků a zaujal mě například Světový den lvů a nebo Den lenosti. Ten bychom určitě měli oslavovat, protože trocha lenosti nikdy neuškodí, naopak prý zlepšuje soustředění a prospívá srdci. A dobré náladě prospěje další hudba ze Signál Rádia, proto vám přeju dobré ráno a za chvíli si dáme počasí. Signál Rádio.

0: Dona Summer v ranním vysílání Signál rádia. Dnes na sebe hoďte opět něco lehkého. V Česku je většinou jasno, jenom místy se vyskytuje trochu oblačnosti a teploty se aktuálně pohybují mezi 18 a 21 stupni. Pouze na západě Čech je o trochu chladněji. Například Karlovy Vary hlásí 14 stupňů, Jihlava a Zlín měří 17 stupňů, Brno a Pardubice jsou na 19 stupních a v Praze měříme 21 stupňů Celsia. Dnes nás čeká horký letní den, teploty budou na většině území stoupat nad 32 stupňů a o trochu chladněji bude pouze na severovýchodě území a na části Vysočiny. Odpoledne a večer od západu přijdou lokální přehánky nebo bouřky a silnou zátěž teplem dnes bude zvyšovat i dusno. Na většině území navíc meteorologové vyhlásili zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Já vám přeju dobré ráno a tohle už je Cliff Richard.
1: Ráno

0: Ladíte ráno na Signál rádiu, Belinda Carlisle před 6:30 vystřídá Karel Gott, ale ještě vám povím, jaké události dnes můžeme čekat.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Na pěchotní střelnici Vršovice Ulon bude ode dneška do 13. srpna probíhat střelecký výcvik. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice v úseku Chožov, Nečichy a přilehlé Polnosti. V Praze dnes v noci skončí několika týdenní výluka na tramvajové trati mezi Spálenou a Národní ulicí. Na koleje se zde znovu vrátí 12 tramvajových linek. Tramvají se nesvezou ani cestující v okolí hlavního nádraží v Olomouci. Kvůli opravám 4 výhybek bude provoz přerušený do konce srpna. Ode dneška až do 15. listopadu bude uzavřená okružní křižovatka v Solnici. Kvůli napojení na nový obchvat. Objízdná trasa povede přes Rychnov nad Kněžnou a omezení se dotknou i autobusové dopravy. Birmingham se ode dneška do 16. srpna stává dějištěm 27. mistrovství Evropy v atletice. Je to poprvé v historii, kdy se tento evropský šampionát uskuteční ve Velké Británii. V nominaci je i 50 českých atletů. A dnes startuje 18. ročník řezbářského sympozia Dačická řežba 2026. Až do 14. srpna zde bude možné obdivovat práci mistrů řezbářů, kovářů i keramiků. Letos se navíc vrací i oblíbená řezbářská show.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Zpěvačka Whitney Houston v pondělí ráno na Signál Rádiu. Doufám, že se vám dobře stává a nebo už pracuje při poslechu hitů, které nás všechny vrací do mládí. Za chvíli to bude třeba Kim Wilde nebo Depešáci a před 7 hodinou určitě probereme aktuální počasí a nabídnu i pár zajímavostí ze zpravodajských webů. Tak hezký začátek nového dne, už je 10. srpna.
1: Signály z regionu.
2: Dnes na Signál Rádiu si budeme povídat o dětech, o tom, jaké to je o prázdninách. Se mnou ve studiu už doktor Pavel Nechanický, pediatr, a vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Proto se ptám, jak vlastně bránit, ochránit děti před tímto vedrem, zejména ty, které se ještě neumí o to říct, co by potřebovali a co je trápí.
3: Vždycky je důležitý mít rozum. To znamená děti, které jsou malé, nevystavovat horku. Ono je to krásné jít na koupaliště, ale na přímém slunci to není zdravé. Kojenec má tu termoregulaci velmi křehkou, snadno se přehřeje, ty děti potom končí v křečích někdy i z horka a je to zbytečné. Dostatek tekutin pochopitelně je nezbytně nutný, jak u malých, tak u velkých, a musíme se ale připravovat na to, že ta horka přijdou a budou asi čím dál tím častější. A proto jsem mluvil také o tom mít rozum, plánovat dovolenou, plánovat výlety, plánovat vycházky podle počasí. V pravém poledne nebo v 1 hodinu, kdy je pálí slunce nejvíc, si myslím, že by jenom blázen a bílý muž měl chodit ven. Dole na jihu to všichni vědí, tam nikoho nepotkáte, všichni jsou doma. Myslím si, že i u nás by to postupně mělo začít platit. Tekutiny jsou nejdůležitější, ale není pravda, že musíme vypít litry ledové vody. Arabové, černoši pijou teplý čaj, dělá jim to dobře. Je to příjem tekutin, který je pomalejší, trvá trochu déle ta rehydratace. Pochopitelně my jsme zvyklí pít, co přijde pod ruku, všechny sladké tekutiny, myslím si, že zbytečně zatěžují, takže nejlepší voda a čaj.
2: Radí proti vedru, nebo jak nakládat s vedrem, doktor Pavel Nechanický, pediatr. Hezký den a příjemný pobyt na slunci přeje Luboš Dvořák.

0: Máte naladěné pondělní ranní vysílání Signál Rádia. V Česku je dnes většinou jasno, jenom místy se vyskytuje trochu oblačnosti a teploty se aktuálně pohybují mezi 18 a 21 stupně. Pouze na západě Čech je o trochu chladněji. Například Karlovy Vary hlásí pouze 14 stupňů, Jihlava a Zlín měří 17, Brno a Pardubice jsou na 19 stupních a v Praze měříme 21 stupňů Celsia. Dnes nás čeká horký letní den, teploty budou na většině území stoupat nad 32 stupňů a o trochu chladněji bude jenom na severovýchodě území a také na části Vysočiny. Odpoledne a večer od západu pak přijdou lokální přehánky nebo bouřky a silnou zátěž teplem dnes bude zvyšovat i dusno. Na většině území navíc meteorologové vyhlásili zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Dnes to tedy bude opět na lehké oblečení, opalovací krémy a sluneční brýle. A k tomu hudbu ze Signál Rádia. Dobré ráno.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80-kové

0: Na Signál Rádiu nám dospívala Kim Wilde a také při pondělku jsem prošel zpravodajské weby a našel jsem pro vás pár zajímavých témat, o kterých se na nich píše.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru k pokrytí svých energetických potřeb, a to už od března 2028. Odhaduje se, že ložisko obsahuje více než 85 miliard metrů krychlových zemního plynu. Mělo by to být poprvé v historii, kdy plyn z kyperských vod zamíří přímo na evropský trh. Na světovém trhu je přebytek vína z Itálie. Italská vinařství budou zřejmě chtít zásoby rychle prodat a tak by mohlo Evropu zaplavit levné víno, což zvýší tlak na ceny. Také domácí producenti se potýkají s poklesem prodejů, ale levným vínům z Itálie nemohou konkurovat kvůli vyšším výrobním nákladům. Rekordně suché počasí, které postihlo letos celou Evropu a také Českou republiku, už je dokonce vidět z vesmíru. Na satelitních snímcích místo běžné zelené barvy vegetace převažují odstíny hnědé, které ukazují vyschlou půdu dokonce i ve středních nadmořských výškách. Podle webu Intersucho je v Česku extrémní sucho na třetině území a na zbylých dvou třetinách jde o výrazné sucho. A Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už zítra nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Je to Nuselský most. Překvapivě nevede přes Vltavu, ale přes potok Botič. Dozvíme se, jak vypadaly některé návrhy a proč do oficiální podoby promluvil rozvoj automobilové dopravy a potřeba spojit obě části údolí také linkou metra. Právě kvůli němu bylo nutné překonat celou řadu nečekaných problémů. Více se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním rád.

0: Depešáci, People a People, 2 minuty před 7 hodinou tady na Signál Rádio. Lucka Synková už je se mnou po víkendu ve studiu. Ahoj, dobré
1: hezké
0: ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Tak víkend zase za námi, viď?
1: Krásně, to vždycky uteče
0: teplo,
1: ten víkend.
0: Bylo slunečno, paráda, před námi další pracovní týden. A teď se dívám do kalendáře. Prázdniny, ještě 3 týdny mají školáci volno.
1: Jo, ty jdeš na to optimisticky. Já kdybych byla školákem, tak bych říkala už jenom 3 týdny a ty ještě 3 týdny.
0: Ne, já už jsem si všimnul, jak už je v obchodech spousta těch školních pomůcek, jo, sešity, pastelky, tušky.
1: To si nejde nevšimnout.
0: Tak s čím přicházíš do zpráv ty?
1: Nemám penál ani aktovku, ale přesně mám zprávy. Dnes nás opět čekají tropy, kde bude o něco chladněji, kam se případně přesunout na dnešní odpoledne, to vám řekneme. A Česko má další atletický talent, tak to už nám zase řekne kolega Petr Plintovič.
0: Vydržte s námi, za chvíli pokračuje naše 80-kové léto, Michael Jackson, Mike Oldfield a nebo Pointer Sisters.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Auto s motorkou jsou sobě na silnici 27 už Vyhova na Klatovsku, na místě zasahuje záchranka. Bouralo se na silnici 380 u obce Mutěnice na Hodonínsku a pozor taky na nehodu na silnici 260 u Lovečkovic na Litoměřicku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 10. srpna a hezký den stále přeje Lucie Sinková. Odbory požadují pro příští rok navýšení platů ve veřejné sféře výrazně na 2%. Méně by podle nich nepokrylo ani očekávanou inflaci. Vládu pak kritizují za to, že s nimi o odměňování zaměstnanců státu doteď nezačala jednat. V týdnu odboráři poslali premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby co nejdřív určil termín schůzky. Ministryně financí i šéf resortu práce vzkazují, že s debatou počítají, kdy přesně, ale neřekli. Nad 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země či v části Vysočiny, sdělil to Český hydrometeorologický ústav, který tak mírně o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na dnešní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Rusko a Severní Korea chystají nasazení až 50 tisíc severokorejských vojáků do ruské války proti Ukrajině. Varoval o víkendu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vybídl Soul k užší spolupráci s Kyjevem a zdůraznil, že korejské zbraně mohly posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny.
0: Co se děje v regionu?
2: V pražských Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Aktuálně se řeší, zda využít vodu z Vltavy anebo z vodovodního řadu. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského by se koupaliště mohlo otevřít do 3 let. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česko má další atletický talent, o koho jde, ví Petr Plintovič.
3: Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vyhrál v evropském juniorském rekordu 48-59. Kromě 19-letého běžce získala juniorské světové zlato i stejně stará tyčkařka Nicole Krutilová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Se 7. hodinou pokračuje pondělní vysílání Signál Rádia. Dnes už je 10. srpna, tak svátek slaví Vavřinec. Narozeniny by dnes měl spisovatel Miroslav Švandrlík a mezi oslavence patří italský zpěvák Drupy, tenistka Andrea Hlaváčková a nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil. Přejeme jen to nejlepší. Zůstaňte s námi dál, protože si připomeneme několik zajímavých výročí a taky budeme pokračovat v proudu vašich oblíbených osmdesátek. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dnes je 10. srpna a v roce 1793 to byl den, kdy bylo veřejnosti otevřeno muzeum Louvre v Paříži. Stroj času nás teď zavede do minulosti za připomínkou dalších výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1986 na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska, tedy první závod vozů Formule 1 v zemi tehdejšího východního bloku. V roce 1983 se atletka Jana Kratochvílová stala v Helsinkách mistryní světa v běhu na 400 metrů a vytvořila světový rekord s časem 47,99 sekundy. O den dříve triumfovala i na 800 metrů. V roce 1966 byl v Americe pozorován meteor, který jako jediný zaznamenaný vstoupil do atmosféry a zase ji opustil. V roce 1907 se jel nejdelší automobilový závod v historii. Trasa vedla z Pekingu do Paříže. Kdyby tenkrát měli televizi, ve sportovních novinách by z toho měli pěkně dlouhý seriál. Vítěz totiž dorazil za 62 dní. A v tento den se v roce 1897 poprvé podařilo syntetizovat kyselinu acetylsalicylovou, jednoduše řečeno aspirín.
1: Signál Rádio vám přeje

Na Signál Rádiu jsme si pěkně poskočili se skupinou Pointer Sisters, to už snad probudilo i posledního spáče. Těšte se na pravé léto, v Česku je dnes většinou jasno, jenom místy se vyskytuje trochu oblačnosti a teploty se aktuálně pohybují mezi 18 a 21 stupni, pouze na západě Čech je o trochu chladněji. Jinak nás čeká horký letní den, teploty budou na většině území stoupat nad 32 stupňů a o trochu chladněji bude na severovýchodě území a na části Vysočiny. Odpoledne a večer od západu přijdou lokální přehánky nebo bouřky. Silnou zátěž teplem dnes bude zvyšovat i dusno. I přesto vám přeju hezký a klidný začátek nového pracovního týdne.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Dnes je 10. srpna a také dnešek bude plný zajímavých událostí. Tady je několik z nich, které jsem pro vás vybral.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Na pěchotní střelnici Vršovice Ulon bude ode dneška do 13. srpna probíhat střelecký výcvik. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice v úseku Chožov, Nečichy a přilehlé Polnosti. V Praze dnes v noci skončí několikatýdenní výluka na tramvajové trati mezi Spálenou a Národní ulicí. Na koleje se zde znovu vrátí 12 tramvajových linek. Tramvají se nesvezou ani cestující v okolí hlavního nádraží v Olomouci. Kvůli opravám 4 výhybek bude provoz přerušený do konce srpna. Ode dneška až do 15. listopadu bude uzavřená okružní křižovatka v Solnici kvůli napojení na nový obchvat. Objízdná trasa povede přes Rychnov nad Kněžnou a omezení se dotknou i autobusové dopravy. Birmingham se ode dneška do 16. srpna stává dějištěm 27. mistrovství Evropy v atletice. Je to poprvé v historii, kdy se tento evropský šampionát uskuteční ve Velké Británii. V nominaci je i 50 českých atletů. A dnes startuje 18. ročník řezbářského sympozia Dačická řežba 2026. Až do 14. srpna zde bude možné obdivovat práci mistrů řezbářů, kovářů i keramiků. Letos se navíc vrací i oblíbená řezbářská show.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 7:30 ladíte ráno na Signál Rádio. Pojďme na silnice. S nehodou auta a motorky počítejte na dálnici D4 na 13. kilometru u Řitky ve směru na Prahu. Na místě je záchranka a tvoří se dlouhá kolona. 2 kamiony máme v sobě na D8 na 68. kilometru ve směru na Prahu. Tady je blokovaný jeden pruh. A pozor taky na nehodu na silnici 20 u Chocenic na Plzeňsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete.
3: To je ráno na Signál Rádiu.
2: Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden opět od pondělí do pátku soutěžíme o hezké výhry. Tentokrát rozdáváme v ranním vysílání hned dva krásné dárky. Máme pro vás skvělé prázdninové čtení, knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, ve které vás dobrodruh Mikuláš Focko zavede na Dálný východ a velmi odlehčenou a humornou formou se podělí o neobvyklé zážitky, dramata, různé nehody. No a protože u čtení knížky se taky dobře pije káva, tak vám přidáme k tomu i krásný rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Tyto dva dárky získáte u nás za jedno jediné správné slovo v kvízové hře Ano nebo ne, tak si ji nenechte ujít vždy krátce před 8:30. Budete k ní potřebovat telefonní číslo 910 260 910. Pro další podrobnosti ke knížce i k soutěži se mrkněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Dnes má svátek Vavřinec a s ním je spojená celá řada pranostik. Říká se, počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní. Nebo když o svatém Vavřinci slunce svítí, budeme dobré víno míti. A nebo Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. Jestli tyhle pranostiky vyjdou, tak se sluncem a teplem můžeme počítat ještě poměrně dlouho. Dnes nás čeká horký letní den, teploty budou na většině území stoupat nad 32 stupňů a o trochu chladněji bude pouze na severovýchodě území a na části vysoké.

0: Elton John v ranním vysílání Signál rádia. Do 8 hodiny ještě třeba Boniem anebo Kamufláž, ale teď míříme do Brna. Jihomoravská metropole očekává jeden z největších letošních motoristických podniků na Masarykově okruhu. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Tradiční vrchol automobilové sezony na brněnském automotodromu se blíží. O víkendu 11. až 13. září nabídne závodní víkend Masaryk Racing Days nejen rekordních 40 monopostů šampionátu Formule 4, ale také napínavé bitvy GT vozů a atraktivní doprovodný program pro celé rodiny. V pátek byl zahájen předprodej vstupenek, které začínají na 390 korunách. Hlavním sportovním tahákem bude ovšem šampionát F4 Central European Zone s jedním z nejpočetnějších startovních polí v Evropě. V těchto monopostech začínali současní piloti Formule 1 jako Lando Norris, Kimi Antonelli nebo Oscar Piastri. Mezi 40 mladých talentů bude největší pozornost upřena na 15-letou Elu Häkkinen. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miki Häkkinena je členkou vývojového programu McLaren a závodí pod českou licencí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a před 8 hodinou je čas pro pravidelnou dobrou zprávu a dneska potěšíme milovníky vlaků a hlavně především ty, kdo si pravidelně přepravují mezi středními Čechami a Prahou.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Cestování příměstskými vlaky, které obsluhují tratě mezi Středočeským krajem a Prahou, budou opět o něco bezpečnější. Dopravce totiž do vlakových jednotek instaluje moderní kamerové systémy a více nám k tomu poví tisková mluvčí Českých drah Nikol Moravcová.
2: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost cestujících, pomoci s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky.
0: Nový kamerový systém se postupně instaluje do 55 souprav vlaků typu City Elephant. Každá vlaková souprava pak bude vybavená celkem 42 kamerami, které budou snímat vlak zvenčí, prostor uvnitř vozů a také stanoviště strojvedoucího. Kamery má už teď 6 vlaků a celá instalace potrvá až do roku 2027.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Skupina Camouflage a Great Commandment, tak to je závěr další hodiny dnešního rána na Signál Rádiu. 2 minuty nás dělí od 8 hodiny, se mnou už ve studiu opět Lucka. Vítám tě tady.
1: Jsem tady.
0: Já jsem si říkal, že začít nový týden je dobré něčím odlehčeným, ne úplně vážně. A tak určitě mi dáš za pravdu, že svět je docela dost bláznivý.
1: Tak to víme všichni.
0: Jedna žena se před časem vdala za Eiffelovu věž, jenomže ta už jí omrzela a má nový objekt svého zájmu. Prý se zamilovala do plotu. Představ
1: no,
0: si to.
1: Prosím tě.
0: No, teda žena se údajně nesnaží na sebe poutat pozornost, ale vytvořila si s Eiffelovkou a nově teda i s tím plotem prý naprosto pevné a smysluplné pouto.
1: Tak to já se do našeho plotu asi nezamiluju, protože ten potřebuje odrbat, znovu nalakovat, tak to mě spíš odrazuje teda.
0: Jestli náhodou nemáte někdo číslo na doktora Chocholouška.
1: Tak naštěstí máme tady Prahu 8, Bohnice, že?
0: Co máš ty ve zprávách?
1: Tak jak bude celý tento týden? Poleví vedra, uslyšíte za okamžik a volební uskupení mají dnes poslední možnost doplnit kandidátky.
0: A pak si budeme hrát to nejlepší z 80. Erasure, Aháči nebo Madonna.
2: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou auta motorky počítejte na dálnici D4 na 13. kilometru u Řitky ve směru na Prahu. Na místě záchranka tvoří se dlouhá kolona. 2 kamiony máme v sobě na D8 na 68. kilometru ve směru na Prahu. Tady je blokovaný jeden pruh. 2 osobní auta vás drží také na silnici číslo 16 u Jičína a kolona se tvoří kvůli nehodě 3 aut v Praze na Brněnské ve směru na centrum. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 10. srpna. Pěkné ráno po víkendu přeje Lucie Sinková. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední možnost doplnit kandidátky o další adepty na obecní zastupitele nebo změnit jejich pořadí. Případné opravy kandidátních listin, které zákon umožňuje, mohou strany provést ještě během následujícího týdne. Lhůta pro jejich podání skončí 17. srpna. Nejvyšší kontrolní úřad během kontroly účetnictví úřadu práce zjistil významné nedostatky v účetnictví v objemu 5,5 miliardy korun. Chyby za 3,5 miliardy úřad práce opravil. Neopravené nesprávnosti za zhruba 2 miliardy nebyly podle nejvyššího kontrolního úřadu z hlediska účetní uzávěrky významné. V Česku se každý rok zlikvidují léky za zhruba 1,25 miliardy korun. Dalších asi 500 milionů korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do běžného odpadu. Za plýtváním stojí mimo jiné nedostatečná koordinace mezi lékaři. Úvod nového týdne do Česka znovu přináší tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se už ponesou zcela bez srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se ale znovu začnou vracet tropická vedra.
0: Co se děje v regionu?
2: V hromadných ubytovacích zařízeních v Praze se ve druhém čtvrtletí ubytovalo 2 miliony 170 tisíc hostů, meziročně o 1,2% méně. Ubylo ubytovaných cizinců, naopak domácích hostů přibylo. Z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem vyplývá, že celkový počet přenocování stoupl o 0,1%. Nejvíce hostů dorazilo z Německa, Spojených států a z Polska. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříborový zisk stále čeká. Trenér domácích Roman Nádvorník po horší první půli litoval, že jeho tým po vyrovnání nešel do vedení 2-1. Druhý poločas byl ale podle něj daleko lepší.
3: První poločas jsme nevstoupili úplně ideálně, sice jsme měli nějaký plán, ale Olomouc nás přehrávala. Bylo to hlavně tím, že jsme špatně dostupovali soupeře a chyběla tam větší agresivita při tom napadání.
1: Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo a Artis je s 1 bodem 13.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také po 8 hodině máte naladěné Signál Rádio. Prázdniny ještě zdaleka nekončí a čas cestování pokračuje. Jak to vypadá s množstvím reklamací ztracených zavazadel na pražském letišti? Tak o tom bude řeč za chvíli a taky si začněte chystat telefony s číslem 910 260 910, protože před 8:30 budeme soutěžit v kvízové hře Ano nebo ne. Tentokrát získáte za jediné správné slovo veselé prázdninové čtení a k tomu náš rádiový hrneček. To si nesmíte nechat ujít. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeji vám hezký poslech Signa Rádia. Prázdniny a čas objevování a cestování za dobrodružstvím je v plném proudu. Ovšem cestování letadlem se čas od času neobejde bez reklamace za nedoručení zavazadla. V Česku jich naštěstí ubývá. Co ale mohou cestující udělat pro snížení rizika ztráty zavazadla, popisuje zástupce mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
1: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
0: Ve většině případů se podaří opožděná zavazadla dohledat do 24 hodin. Za ztracená jsou pak označena taková zavazadla, která se nepodaří dohledat a doručit majiteli do 21 dní od příletu. Tak hlavně si případnou ztrátou zavazadla nenechte zkazit dovolenou. Určitě ale nestraťte mobil, kde máte apku Signál Rádia, abyste nás mohli poslouchat kdekoliv na světě.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teplotní rekord pro 10. srpnový den je v pražském Klementýnu z roku 2015 a má hodnotu bez jedné desetiny rovných 36 stupňů. To by mohlo být teoreticky v ohrožení, protože máme před sebou horký letní den. Většinou dnes bude skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer se od západu mohou vyskytnout lokální přehánky a bouřky, místy i silné, a maxima dnes vystoupí na 31 až 36 stupňů. Na horách bude kolem 26. V dalších dnech bude sice dál slunečno, ale teploty nám klesnou pod tropickou třicítku. Já vám přeju dobré ráno a po vlnách Signál rádia posílám skupinu Aha.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Klasik na rádiu nám dospívala skupina Aha, za chvíli už to bude Dalibor Jandál a jakmile on dospívá, bude vám k dispozici telefonní číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit o dva krásné dárky, tak si to nenechte ujít, teď vám ještě povím, co zajímavého píší zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru k pokrytí svých energetických potřeb a to už od března 2028. Odhaduje se, že ložisko obsahuje více než 85 miliard metrů krychlových zemního plynu. Mělo by to být poprvé v historii, kdy plyn z kyperských vod zamíří přímo na evropský trh. Na světovém trhu je přebytek vína z Itálie. Italská vinařství budou zřejmě chtít zásoby rychle prodat a tak by mohlo Evropu zaplavit levné víno, což zvýší tlak na ceny. Také domácí producenti se potýkají s poklesem prodejů, ale levným vínům z Itálie nemohou konkurovat kvůli vyšším výrobním nákladům. Rekordně suché počasí, které postihlo letos celou Evropu a také Českou republiku, už je dokonce vidět z vesmíru. Na satelitních snímcích místo běžné zelené barvy vegetace převažují odstíny hnědé, které ukazují vyschlou půdu dokonce i ve středních nadmořských výškách. Podle webu Intersucho je v Česku extrémní sucho na třetině území a na zbylých dvou třetinách jde o výrazné sucho. A Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je 8 hodin 26 minut, na Signál Rádio nám dospíval Dalibor Janda a slíbil jsem vám soutěž, své slovo držím, proto už můžete začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádio.
0: Tento týden opět můžete v našem vysílání vyhrát dva dárky najednou, dobrodružnou knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, tedy humorné a odlehčené čtení o cestě na Dálný východ, a k tomu vám přidáme i náš rádiový hrneček. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Ahoj, tady taky Jirka.
0: Jirko, já tě zdravím, jaký jsi měl víkend?
2: No, dobrý.
0: Dost dobrý, no tak snad bude dost dobrý i začátek nového týdne a podaří se ti u nás vyhrát. Mám pocit, že to neskoušíš poprvé v této hře?
2: Určitě.
0: Zatím si to štěstí neměl, tak moc držím palce. Na otázku se odpovídá jedním slovem, buď ano, nebo ne. A Jirko, já se tě ptám, leží na řece Dunaj nějaká hlavní města? Ano, nebo ne?
2: Ano, leží.
0: Nad tím se ani dlouho nepřemýšlel, je to tak? Jsou to celkem 4 hlavní města. Budapešť a Bělehrad tam jsou. Jo, je to nejvíc hlavních měst na jedné jediné řece. No tak jo, výhra je tvoje, budeš si moci hezky počíst. Potřebuješ po ránu kafe?
2: Jo,
0: já taky bez něj nedokážu začít vysílat, takže se ti bude hodit i náš hrneček, viď?
2: Jo, děkuju.
0: Výborně, moc gratuluju a prosím nezavěšuj. Naslyšenou, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak dneska to bylo hodně rychlé, výhra je rozdaná. Zítra opět touto dobou budeme soutěžit o knížku a hrneček, tak si to nenechte ujít a určitě koukněte na detaily i na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: Madonna dospívala na Signál Rádiu 2:02, za chvíli už Genesis, Paula Abdul nebo skupina ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, jižní spojka na úrovni Braníku, tady vás drží nehoda kamionu s osobákem ve směru na Barandovský most. Další kamion s osobákem vás drží na silnici 46 u Moravského Berouna na Olomoucku. A ještě pozor na nehodu na silnici číslo 2 v Říčanech u Prahy. Přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jste naladěné Signál Rádio. Česko zažilo zlatý víkend díky mladým atletům a díky motocyklistovi Filipu Salačovi. Úspěchy našich sportovců teď shrne náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vyhrál v evropském juniorském rekordu 48-59. Kromě 19-letého běžce získala juniorské světové zlato i stejně stará tyčkařka Nicole Krutilová. Na ostrovech zazářil motocyklový jezdec Filip Salač. Ve Velké ceně Británie vybojoval v motodvojkách premiérové vítězství v mistrovství světa. 24-letý závodník se tak postaral o první český triumf po 16 letech. V roce 2010 slavil ve Valencii Karel Abraham. Salač si připsal 6. pódiové umístění v kariéře, z toho 3x stal na stupních vítězů letos. V průběžném pořadí seriálu patří rodákovi z Mladé Boleslavy po 12 závodech 8. místo. Do konce sezony zbývá odjet ještě 10 velkých cen.
1: Signály ze sportu.

0: Máte naladěné pondělní vysílání Signa Rádia. Dnes nás čeká horký letní den. Teploty budou na většině území stoupat na 31 až 36 stupňů. O trochu chladněji bude jenom na severovýchodě území a na části Vysočiny. Odpoledne a večer od západu přijdou lokální přehánky nebo bouřky a silnou zátěž teplem dnes bude zvyšovat i dusno. V dalších dnech nás pak čeká slunečné počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů a podobná bude také středa, kdy už se ale znovu dotkneme místy tropické třicítky. Ve čtvrtek by pak při jasné obloze mělo být až 31 stupňů a v druhé polovině týdne teploty znovu porostou. Já vám přeju hezké pondělí.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Zpěvák Black a jeho Wonderful Life v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli ABBA nebo kapela Queen, ale nejdříve nás kolega Honza Navrátil vezme na netradiční místo, ze kterého je možné pozorovat naše hlavní město.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do Vodárenské věže v Praze na Letné. Budově, která vinou okolní zástavby před lety oslepla, byl doslova navrácen zrak. V útrobách věže se totiž nachází dobře ukrytý periskop, který si můžeme vyzkoušet, a to doslova na vlastní oči. Pozorovat se odsud dá třeba Pražský hrad, zoologická zahrada nebo Žižkovský vysílač. Ve věži narazíte také na Foucaultovo kyvadlo. Jde o jednoduché mechanické zařízení, které slouží jako přímý fyzikální důkaz rotace planety Země kolem své osy. Na místě je také k vidění aktuální výstava a na závěr prohlídky na vás čeká i malé překvapení. Odhalí se vám totiž prostor, kam se veřejnost běžně nepodívá. Tak a teď, kdy máte možnost do této

Máte naladěné signál rádio, prázdniny ještě zdaleka nekončí, ještě máme dost času objevovat nepoznané kouty anebo se tlačit s tisíci dalších turistů na známých místech. Nedávný průzkum zjistil, že Česká republika zaznamenala nejrychlejší růst rezervací pobytu mezi hlavními evropskými destinacemi, a to i přesto, že se zvedly ceny letenek. Nejnavštěvovanější zůstává Praha, jenom za první čtvrtletí letošního roku v naší metropoli přespalo 1,7 milionu hostů. Obecně pak nejvíce rezervací pobytů zaznamenává v Evropě Španělsko, následované Itálií a Francií. Tady si můžete být jistí, že může být v sezóně dost přelidněno. Méně turistů a přitom spoustu zážitků nabízí třeba Slovinsko, některé ostrovy Řecka anebo Albánie. Je jenom na vás, co zvolíte.

0: Albano a Romina Pavra, Sempre, Sempre, italská hudba jako dělaná do současného počasí, to je taky závěr dnešního rána na Signál rádiu, 2 minuty nás dělí od 9 hodiny, se mnou je studu Lucka, opět vítám tě.
1: Hezký den.
0: Tak i my si můžeme v podstatě připadat jako v Itálii, protože aktuálně třeba v Římě dneska čekají jasno 38 stupňů, Neapol slunečno 36, ale třeba na Sicílii, což je ještě víc na jihu, v Palermu, tak tam bude trošku chladněji, jasno a 32 stupňů. Tak
1: tam to jenom... jsem čekala zrovna víc.
0: Kdybyste náhodou někdo mířili do Itálie, tak už víte, jak tam bude.
1: Stejně jako u nás.
0: No, co máš ty ve zprávách?
1: Tak zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují, tak to probereme. A když už si naťuknul to vedro, tak dnes nebude až takové, kam se můžeme jet chladit.
0: Poslouchejte nás dál a po zprávách opět to nejlepší z 80. let, Frankie Goes to Hollywood, Friends Gal a nebo skupina Berlin.
2: Signál rádio doprava.
0: Dva kamiony se srazily na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru z Brna na Ostravu. Praha Karlovarská ulice ve směru na centrum, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta. Praha jižní spojka na úrovni Braníku, tady vás drží nehoda kamionu s osobákem ve směru na Barandovský most. A bouralo se taky na silnici 278 u Stráže pod Ralskem na Českolipsku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Začátek odpoledne má na Signál rádiu na starosti Lukáš Frélich.
3: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
2: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne s datem 10. srpna přeje Lucie Sinková. Zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb teď dosahuje zhruba 650 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. Úřad práce zveřejní údaje o červencové nezaměstnanosti v Česku. V červnu podle úřadu nezaměstnanost zůstala stejná jako v květnu a dosáhla necelých 5%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nad 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a nebo v části Vysočiny. Sdělil to dnes Český hydrometeorologický ústav, který tak mírně o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na dnešní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude jí zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit.
0: Co se děje v regionu?
2: Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Nabídka konkurenčního RegioJetu byla o 18 miliard korun vyšší. Doplňme, že nové vlaky mají vyjet na linkách do Českého Brodu a Berouna, do Kladna a na letiště nebo do Kolína a Kutné Hory. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve fotbalové lize jsou po víkendu už jenom dva týmy 100%. Výsledky třetího kola šance ligy zná Petr Plintovič.
3: Plný počet bodů mají po třech kolech už jen Slavia a Jablonec. Sešívaní doma udolali Pardubice po dvou gólech, chytila 2-1. Severočeši si na domácím hřišti poradili díky brance Cedidly se Slováckem 1-0. V dalších nedělních zápasech Hradec Králové po dvou trefách Slončíka zdolal Ostravu 2-1 a Artis Brno podlehl Signě Olomouc 1-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Bylo 9 hodin, vyladíte Signál Rádio a první částí dnešního dopoledne vás provede Jirka Svoboda. Zpěvačka Madonna nedávno vydala nové album a k němu také fotografickou publikaci, kterou představila na svém Instagramu. Je tam spousta fotek, které chtějí fanoušci určitě mít. No a co dalšího se děje na sociálních sítích slavných hvězd, to si povíme už za chvíli. Tak hezký poslech a příjemné pondělí.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, společnost vám dělá Signál Radio a teď už za námi přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o tom, co v poslední době zveřejnili na sociálních sítích slavné hvězdy.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Radio.
3: Nena sdílela na Instagramu fotky ze slavného fotbalového stadionu Schalke. Nedorazila za sportem, ale na osmdesátkový festival. Vyfotila se třeba s Kim Wilde, ale na stejném pódiu vystoupili taky Alphaville, Starship nebo Camouflage. Už dříve se spekulovalo, že Mariah Carey by se měla vrátit po 8 letech na starý kontinent. Teď jedna celosvětová pořadatelská agentura sdílela fotky koncertních hal oblečených do vánočního hávu a slibuje velké oznámení. Komentující v tom vidí spojitost a vyhlížejí termíny evropského turné autorky jednoho z nejikoničtějších vánočních songů všech dob. Sítěmi proletěla taky zpráva o chystané druhé části memoárů zpěvačky Cher. Představení knihy, která měla původně vyjít už na podzim loňského roku, se po třetí odkládá. Ani letošní termín neklapne a fanoušci tak musí čekat až do roku 2027. A ABBA na sítích slaví 50 let od vydání megahitu Dancing Queen. Tento týden taky probíhají oficiální party k tomuto jubileu. Nejen ve Švédsku, ale taky v Austrálii, Mexiku nebo polské Varšavě. Zatím není jasné, jestli se na některé z akcí kapela taky objeví. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už zítra nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Je to Nuselský most. Překvapivě nevede přes Vltavu, ale přes potok Botič. Dozvíme se, jak vypadaly některé návrhy a proč do oficiální podoby promluvil rozvoj automobilové dopravy a potřeba spojit obě části údolí také linkou metra. Právě kvůli němu bylo nutné překonat celou řadu nečekaných problémů. Více se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Michael Jackson v dopolední vysílání Signál rádia. Už se tady chystají Bonnie Emma nebo skupina Bengals, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás dnes zavede k našim východním sousedům.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat. A tak jsem mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené. Ovšem zásadní je zvolit trasu mezi tatranské velikány. První pastí je už Brno. Tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Mýte maximální povolenou rychlostí Olomouc, Frýdek Mystek a najednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 km dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolonie však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.

0: 9 hodin 56 minut, vyladíte signál rádio, právě nám zpíval Petr Kotwald a před dalšími zprávami se podíváme na silnice a v té další hodině bude zpívat Bobby McFerrin, Stranglers nebo Barbara Streisand. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody dvou osobáků na silnici 35 v Hustopečích nad Bečvou. Praha, Kutnohorská ulice, tady vás drží nehoda dvou osobáků a po nehodě unikl olej na silnici 261 u Malého Března na Ústecku. Na místě jsou hasiči. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři Vavřinec je pondělí 10. srpna a pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Profesní organizace, instituce, spolky, platformy či odbory působící v kultuře v otevřeném dopise vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky 2026 až 2030, která vznikla na Ministerstvu kultury. Důvodem je způsob přípravy, který považují za netransparentní. Dnes o tom informuje Spolek kulturní a kreativní federace. Žádá využití dokumentu o kulturní politice, který přijala předchozí vláda Petra Fialy na podzim. Premiér Andrej Babiš televizi CNN Prima News sdělil, že na dopis hodlá reagovat a ministr kultury Otto Klempíř dokument minulý týden hájil. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta. Rekordní teploty zaznamenaly v červenci už druhý měsíc po sobě také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě vedly k rozsáhlým požárům a nízkým průtokům řek. Letadlo společnosti Smartwings se v noci na dnešek muselo krátce po startu z Prahy vrátit na letiště. Boeing 737 Max měl závadu na jednom z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli. Kvůli návratu letadla byla na letišti vyhlášena plná pohotovost a na čas se přerušil i provoz. Cestující pak odletěli náhradním letadlem.
0: Co se děje v regionu?
2: Další tramvajová výluka se chystá v hlavním městě. Od zítřka až do pátku 28. srpna nepojedou tramvaje mezi zastávkami náměstí Bratří Synků a Spořilov. Dopravní podnik hlavního města bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Linky 4, 11, 24, 95 a 96 pojedou po změněných trasách. Podnik také zavede náhradní autobusové linky X11, 24 a 96. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barumček Rally Zlín dohlížet bezmála 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou. V tiskové zprávě o tom dnes informuje policejní mluvčí Petr Jaroš.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, přechodně i skoro jasný. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme jen na horách, kde bude okolo 26. Na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Hezké dopoledne se Signál Rádiem, už bylo 10 hodin a my tady dnes máme 10. srpnový den, který se zapsal do hudebních dějin tím, že v roce 1985 koupil Michael Jackson všechna práva k písničkám skupiny Beatles. Od té chvíle se s ním už nekamarádil zpěvák Paul McCartney. No a za dalšími zajímavostmi z hudební historie vás zavedeme už za chvíli. Stačí zůstat v naší společnosti. Hezký poslech Signál Rádia vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělní vysílání na Signál rádiu příjemně plyne a k jeho pohodě teď přispěje i kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 10. srpnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Dnes je zahájíme s maličkým Stevem Wonderem. Před 60 roky, ve věku 13 let, se mu podařilo dobít zlatosinglové Billboard Hot 100 s písní Fingertips Part 2. To z něj udělalo nejmladšího zpěváka na čele amerického žebříčku.

Pokračujeme 10. srpnem letopočtu 1985. Ten den se totiž podruhé narodil Simon Le Bon. Jeho loď Drum se tehdy převrátila při závodě u anglického pobřeží. Frontman Duran Duran byl na 20 minut uvězněn pod jejím trupem s 5 dalšími členy posádky, dokud je nevyzdvihli do bezpečí příslušníci Royal Navy.

V závěru se vracíme zpět o 30 let. Oasis odehráli první ze dvou koncertů na rockovém festivalu v Knebworthu. Podle dostupných informací z prodeje vstupenek vyšlo najevo, že o show měl zájem každý 20. obyvatel Anglie. Na kapelu přišlo oba večery 125 000 fanoušků.

0: Jste se Signál rádiem. Na středu pro vás chystáme další zajímavý rozhovor. Tentokrát bude na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde pouze o alkohol nebo drogy. Stále častěji se také mluví o závislostech na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
1: Nenechte se zmást.
2: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
1: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádiu.

0: Velmi příjemně plyné pondělní dopoledne na Signál Rádiu. Blížíme se k 11. hodině, budeme se tady střídat se skupinou Alphaville. Dorazil taky Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky, po víkendu.
1: Hezké dopoledne.
0: Byl jsi letos na nějakém filmu?
1: Jako myslíš venku?
0: V kině, nebo třeba v letním kině a tak dále.
1: Byl jsem v kině, v klasickém kině jsem byl, ano.
0: Nějaká novinka letos, tak nebo už osvědčený šlágr filmový?
1: Dokument o Michael Jacksonovi.
0: Jasný.
1: A pak jsem viděl film o chlapci, který měl Tourettův syndrom. Mm-hmm. A bylo to natočený podle skutečné události. Mm-hmm. To byl velmi silný příběh. A to je asi všech. Jo, pak jsem byl ještě na pohádce.
0: No tak vidíš, filmovým producentům si přispěl do kasičky trošku. Proč o tom mluvím? Filmovým producentům se totiž letos daří, protože už 5 filmů za letošní půl rok dosáhlo nebo pokořilo hranici miliardy dolarů na tržbách. Nedávno to byl film Michael, který si zmiňoval, u kterého se točí pokračování. A nově miliardu dolarů vydělal i film Odyssea podle Homérova eposu.
1: Nedivím se, přijde mi letošní rok silný na novinky v kině.
0: Je to tak?
1: Zatím teda musím říct, na všem, co jsem byl, tak to stálo za to.
0: Máme to úplně stejně. Dlouho jsem v kině nebyl, ale to už jsem také párkrát zašel. Tak, ale pokud vás neláká kino, určitě zůstaňte se Signál Rádiem, zůstaňte s Lukášem, který vás bude provázet dalším programem. Pro dnešek se loučí Jirka a jako vždy, zase zítra v 6 ráno. Ahoj!

0: Tady je Signál Rádio, přesně 3 minutky před 11. hodinou, krásné pondělní dopoledne. Za moment bude pokračovat naše 80-kové léto, připravené Spania, Joe Cocker nebo třeba Elton John. Teď už nesmí chybět novinky ze zpráv a taky ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Patočkova ulice ve směru z centra za výjezdem z Brusnického tunelu. Tady je nehoda osobáku s dodávkou, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká na Praze 5 v oblasti Kavalírky, Plzeňská ulice. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, nárazové zdržení je do 5 minut. A ještě dejte pozor na Praze 8, Liberecká ulice ve směru do centra na úrovni Davídkovy ulice. Tady je nehoda dvou osobáků a taktéž se nárazově zdržíte. Tak s tím počítejte a ať už pojedete kamkoliv, hlavně opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké pondělí přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Ministerstvo zdravotnictví chce umožnit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Teď ho zákon povoluje jen heterosexuálním párům. Návrh ale naráží na připomínky některých ministerstev, především práce a spravedlnosti. Resort práce například tvrdí, že by stát neměl vytvářet matky samoživitelky. Zájem o asistovanou reprodukci přitom výrazně roste. Loni se díky ní narodilo rekordních více než 5 000 dětí. Nezaměstnanost se vyšplhala k 5%. Podle analytiků i kvůli vysokým teplotám. Po 4 měsících se trvalého poklesu začala nezaměstnanost opět růst. Na konci července bylo bez práce 367 646 lidí, což je o 11 212 více než v červnu. Meziročně jich přibylo téměř 38 000. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla 5%. Firmy kvůli letním dovoleným výrazně také utlumují náborové aktivity a nástup nových zaměstnanců odkládají zpravidla na září. V kalendáři si zaškrtněte tuto středu 12. srpna. V tento den bude výjimečná příležitost pozorovat dvě nebeské události najednou. Hlavním nebeským divadlem bude částečné zatmění slunce viditelné z naší republiky a další lákavou atrakcí bude meteorický roj Perseidy.
0: Co se děje v regionu?
2: Několik novinek chystá městská policie ve Slaném. Strážníci pořizují mobilní kamery, které jim umožní rychlejší reakci na situace v ulicích. Další novinkou je obnova činnosti psovodů. Postupně do služby nastoupí 4, kteří doplní hlídky v ulicích. Aktuálně má městská policie všechna místa obsazená. Celkem tak slouží 23 strážníků. Součástí týmu jsou také 2 preventisté kriminality. Honza Navrátil, Slaný.
0: Sport.
1: Barbora Sémanová i Barbora Jeníčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. A tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters Montrealu do čtvrtfinále. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka Ben Shelton.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, přechodně i skoro jasný. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme jen na horách, kde bude okolo 26. Na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Poprvé a rovnou unikát slaví v Plzni. O co jde, prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Bee Gees.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Elton John teď s námi na Signál rádiu. Plzeňská zoologická zahrada slaví velký úspěch. Poprvé ve své novodobé historii se tam narodila mláďata nosálů bělohubých. Pohlaví zatím nejsou známá, ale mají se čile k světu. Pro zajímavost, v dospělosti jejich tělo na délku měří 45 až 70 cm, no a ocasy mají 50 až 60 cm dlouhé. Váha jednoho zvířete se pohybuje od 4 do 6 kg. Videa a fotky už teď jsou k vidění na internetu, tak jestli se chcete takhle dopoledne pokochat roztomilostí, určitě se mrkněte.

0: Tohle zní nejlepší playlist 80. let a Koreana. Sociální sítě, to je místo, kde se určitě vyplatí být s námi ve spojení, protože díky tomu budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, jaký zajímavý rozhovor jste mohli slyšet včera v našem vysílání, nebo co si můžete tento týden vysoutěžit v raním vysílání. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát naše 80. léto už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Print a Helena Vondráčková na Signál Rádiu. Za chvíli Chris Rea, taky ABBA nebo třeba zpěvačka Madonna. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte krásné pondělí.

0: Královna popu Madonna, La Isla Bonita, chvilku před polednem, tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let, třeba Imigrant, Michael Jackson nebo Bryan Adams. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozordejte na jihu Brna, Sokolova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čekají v Praze, konkrétně na 9. Lovosická ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace je na Pražském okruhu, 12. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda dvou nákladních vozidel, komunikací zatím ve snížené rychlosti projedete. A ještě dejte pozor, v centru Prahy a Podskalská ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a ulice je neprůjezdná. Musíte jet jinudy, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové poledne přeje Lucie Sinková. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední možnost doplnit kandidátky o další adepty na obecní zastupitele nebo změnit jejich pořadí. Případné opravy kandidátních listin, které zákon umožňuje, mohou strany provést ještě během následujícího týdne. Lhůta pro jejich podání skončí 17. srpna. V Česku se každý rok zlikvidují léky za zhruba 1,25 miliardy korun. Dalších asi 500 milionů lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do běžného odpadu. Za plýtváním stojí mimo jiné nedostatečná koordinace mezi lékaři. Pacienti s více chronickými nemocemi často navštěvují praktika i několik specialistů, což může bez přehledu o jejich medikaci vést právě k duplicitnímu či zbytečnému předepisování. Na silnici, která vede přes polskou stranu Tater, srazilo včera večer auto mladého medvěda. Šelma uhynula. Řidiči dodávky si nic nestalo. Srážka se stala několik kilometrů na východ od tatranského střediska Zakopané na silnici, po které běžně jezdí auta.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražských Stodulkách dnes dopoledne při provádění tlakové zkoušky prasklo vodovodní potrubí, uvádí na síti X policie. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění. Jeden je ve velmi vážném stavu, řekla mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Neštěstí se stalo v ulici U jezera a potrubí podle policie prasklo v podzemí.
0: Sport.
1: Trenéři v první hokejové lize si budou moci od nadcházející sezóny vzít výzvu pro nedovolené bránění brankáři a získají tak možnost změnit verdikt o platnosti inkasované branky. Oproti extralize však budou mít možnost pouze v tomto případě, zejména s ohledem na technické možnosti na jednotlivých stadionech. Český svaz ledního hokeje, který první ligu řídí, o tom informuje dnes v tiskové zprávě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách okolo 26. Na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: 12 hodin a 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Preventivní opatření proti ohni by bylo potřeba zavést v tomto počasí. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Phil Collins. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson, takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Dlouhodobé sucho provázené opakovanými teplotními extrémy výrazně zvyšuje riziko požárů v krajině. Podle odborníků je potřeba zavádět preventivní opatření, která rizika požáru zásadně omezí. Víc prozradí Dalibor Dostál z organizace Česká krajina.
1: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů.
0: Velcí kopytníci působí jako prevence proti šíření plamenů v krajině hned dvojím způsobem. Především spásáním dramaticky snižují objem suché biomasy v přírodě. Kromě toho vytváří v krajině pravidelnou síť stezek, které fungují jako přirozené protipožární bariéry a dokáží zastavit začínající požáry.

0: velký hlas 80. let a Freddie Mercury. Vrchol automobilové sezóny se tradičně chystá v Brně. Podrobnosti přidám za chvíli. Kylie Minogue, třeba Enya, anebo taky George Michael vám zkrátí čekání. Hezké dopoledne.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Brno očekává jeden z největších letošních motoristických podniků na Masarykově okruhu. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Tradiční vrchol automobilové sezony na brněnském automotodromu se blíží. O víkendu 11. až 13. září nabídne závodní víkend Masaryk Racing Days nejen rekordních 40 monopostů šampionátu Formule 4, ale také napínavé bitvy GT vozů a atraktivní doprovodný program pro celé rodiny. V pátek byl zahájen předprodej vstupenek, které začínají na 390 korunách. Hlavním sportovním tahákem bude ovšem šampionát F4 Central European Zone s jedním z nejpočetnějších startovních polí v Evropě. V těchto monopostech začínali současní piloti Formule 1 jako Lando Norris, Kimi Antonelli nebo Oscar Piastri. Mezi 40 mladých talentů bude největší pozornost upřena na 15-letou Elu Häkkinen. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miki Häkkinena je členkou vývojového programu McLaren a závodí pod českou licencí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, takhle hraje Signál Rádio a to nejlepší z 80. let máme připraveno. Zazní Pink Floyd, Tight Fit nebo třeba Sophie B. Hawkins. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 4 a v ulici, pardon, tak tady na Praze 4 v ulici Udolní tady probíhá likvidace dopravní nehody a čištění komunikace. Můžete se ještě drobně zdržet, ale nic velkého, jenom přibrzdit. Jeďte opatrně, ať budete na cestách kdekoliv a šťastnou pohodovou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délku školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka. Červencová nezaměstnanost v Česku se podle analytiků vrátila na 5% hranici po 10 letech. Její nárůst není překvapením, protože se v létě utlumují náborové aktivity firem a do evidence na úřadu práce se postupně dostávají absolventi škol. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Milenci a vrazi a Mladý muž a bílá velryba, později psal i sci-fi romány. Objev století, tak nazývají odborníci vrak více než 2000 let staré lodi, včetně cenného archeologického nákladu. Na stopu historické senzace přivedli experty sicilští rybáři a potápěči italské policie, kteří unikátní podvodní archeologický nález jen potvrdili. Kromě dobře zachovalé lodi nalezli i stovky amfor, které sloužily k přepravě vína.
0: Co se děje v regionu?
1: Jak už jsme vás dnes informovali, v pražských Stodůlkách dnes dopoledne při tlakové zkoušce prasklo podzemní vodovodní potrubí. Jeden muž zemřel, další dva se zranili a jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Druhý utrpěl lehká zranění. Podobné případy se v Česku staly i minulý měsíc. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži tehdy výbuch zranil dva lidi. 3 muži se zase zranili při čištění plynového potrubí v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou.
0: Sport.
1: Česko má další atletický talent, o koho jde, ví Petr Plintovič.
2: Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vyhrál v evropském juniorském rekordu 48-59. Kromě 19-letého běžce získala juniorské světové zlato i stejně stará tyčkařka Nicole Krutilová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách okolo 26. Na Signál Rádiu opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na cestování. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Vanessa Paradis. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Whitefit, teď s námi na Signál Rádiu. Taky se snažíte navštěvovat místa, kde je málo lidí. Popravdě nedívím se vám, ale v dnešní době je to stále těžší.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Prázdniny ještě zdaleka nekončí, ještě máme dost času objevovat nepoznané kouty a nebo se tlačit s tisíci dalších turistů na známých místech. Víc prozradil ráno Jirka Svoboda.
2: Nedávný průzkum zjistil, že Česká republika zaznamenala nejrychlejší růst rezervací pobytu mezi hlavními evropskými destinacemi, a to i přesto, že se zvedly ceny letenek. Nejnavštěvovanější zůstává Praha, jenom za první čtvrtletí letošního roku v naší metropoli přespalo 1,7 milionu hostů. Obecně pak nejvíce rezervací pobytů zaznamenává v Evropě Španělsko, následované Itálií a Francií. Tady si můžete být jistí, že může být v sezóně dost přelidněno. Méně turistů a přitom spoustu zážitků nabízí třeba Slovinsko, některé ostrovy Řecka a nebo Albánie. Je jenom na vás, co zvolíte.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Pavel Habra. Posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1983. Gazebo, Natalie Imbruglia nebo třeba Tony Basil, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas práci.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní signál rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Letos tomu je skoro 43 let, co se na veřejnost dostala skladba, kterou si připomeneme. Získala cenu Grammy a její zpěvák se stal prvním Britem, který získal cenu za nejlepší R&B. Dokonce existují různé verze této skladby podle toho, pro jakou zemi byla určena a liší se i délkou od 3,5 minuty do 8 minut. Billy Ocean, Caribbean Queen.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za pár minut odbije 14. hodina, tady je Signál Rádio a taky naše osmdesátkové léto. Do něj patří Whitney Houston, Chris Norman nebo třeba Sabrina. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně, Burujánovo náměstí, tady je porouchané osobní vozidlo a částečně blokuje dopravu. Podobná situace je i na Praze 4 v Modřanské ulici, tady pro změnu stojí porouchané nákladní vozidlo u křižovatky s ulicí v Hodkovičkách. Počítejte, že byste se mohli nárazově zdržet. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio Zprávy.
1: V pondělí 10. srpna je vaším společníkem Signál Rádio Zprávy, pro vás má Lucie Sinková. O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvádí dnes policie. Připomeňme, že v srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Ve věku 94 let, tedy v den svých narozenin, zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Párel. Známý spisovatel se ve svém díle často věnoval mezilidským vztahům, psal ale i sci-fi příběhy. Patřil k autorům, na jejichž romány se před rokem 1989 staly dlouhé fronty a patřili k podpultovému zboží. Zájemci mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků. Představují průřez historií ankety. Škody v rakouském zemědělství způsobené letošním suchem už dosáhly 1 miliardy eur, tedy přibližně přes 24 miliard korun. Současné sucho tak podle odborníků představuje pro rakouské zemědělce historickou katastrofu.
0: Co se děje v regionu?
2: V pražských Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Aktuálně se řeší, zda využít vodu z Vltavy anebo z vodovodního řadu. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského by se koupaliště mohlo otevřít do 3 let. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České koulařky se do večerního finále mistrovství Evropy nedostaly. V kvalifikaci totiž nepřekonali 17 metrů. A Jakub Dudicha nepostoupil na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu do středečního semifinále běhu na 800 metrů. V rozběhu se 20-letý český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední.
0: Signál Rádio počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách okolo 26. Na Signál Rádiu opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin a 3 minuty. Věděli byste, který zpěvák dobil americkou hitparádu už ve 13 letech? Zatím tipujte, za chvilku vám to prozradím. Nejdřív pojďme hrát, připravený je John Farnham na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne stále přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chris Norman, teď s námi na Signál rádiu. Malý chlapec, co dospělým zpěvákům vypálil rybník, a Michael Jackson to není. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Dnes je zahájíme s maličkým Stevie Wonderem. Před 60 roky, ve věku 13 let, se mu podařilo dobít zlatosinglové Billboard Hot 100 s písní Fingertips Part 2. Později udělalo nejmladšího zpěváka na čele amerického žebříčku.

Pokračujeme 10. srpnem letopočtu 1985. Ten den se totiž podruhé narodil Simon Le Bon. Jeho loď Drum se tehdy převrátila při závodě u anglického pobřeží. Frontman Duran Duran byl na 20 minut uvězněn pod jejím trupem s 5 dalšími členy posádky, dokud je nevyzdvihli do bezpečí příslušníci Royal Navy.

V závěru se vracíme zpět o 30 let. Oasis odehráli první ze dvou koncertů na rockovém festivalu v Knebworthu. Podle dostupných informací z prodeje vstupenek vyšlo najevo, že o show měl zájem každý 20. obyvatel Anglie. Na kapelu přišlo oba večery 125 000 fanoušků.

0: Takhle zní italské rytmy a signál rádio. Periskop ukrytý v Praze, to by stálo za objevení. Kde ho najdete, prozradím za moment. Do té doby hrajeme Eric Carmen, Cher a nebo třeba Roy Orbison, tak zůstaňte dál s námi.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio posloucháte online na Signál Radio CZ.

0: Za necelou minutku bude 3:45 a s vámi je Signál Rádio. Honza Navrátil nás teď vezme na netradiční místo, ze kterého je možné pozorovat hlavní město.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do Vodárenské věže v Praze na Letné. Budově, která vinou okolní zástavby před lety oslepla, byl doslova navrácen zrak. V útrobách věže se totiž nachází dobře ukrytý periskop, který si můžeme vyzkoušet, a to doslova na vlastní oči. Pozorovat se odsud dá třeba Pražský hrad, Zoologická zahrada nebo Žižkovský vysílač. Ve věži narazíte také na Foucaultovo kyvadlo. Jde o jednoduché mechanické zařízení, které slouží jako přímý fyzikální důkaz rotace planety Země kolem své osy. Na místě je také k vidění aktuální výstava a na závěr prohlídky na vás čeká i malé překvapení. Odhalí se vám totiž prostor, kam se veřejnost běžně nepodívá. Tak a teď, kdy máte možnost do této věže zavítat? Průvodkyně tu bude připravena už zítra mezi 16. a 18. hodinou. Tak hezkou poznávací zábavu přeje Honza Navrátil.

píseň tichou.

0: Přiblížila se 15. hodina, krásné odpoledne přeje Signál Radio a to nejlepší z 80. let bude znít už za moment. Připravená je Belinda Carlisle, taky Lionel Richie nebo Bonnie M. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 60,5. kilometr ve směru na Černý most. Tady je neprůjezdná zpevněná krajnice, jsou tam odstavená vozidla pro poruchu, dejte tu nohu z plynu. Další komplikace vás čeká ve Štěrboholech na Průmyslové ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel a očekává se taky nárazové zdržení. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Radia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Premiér Andrej Babiš chystá reagovat na kritický dopis, ve kterém se na něj obrátilo přes 60 kulturních institucí kvůli kroku ministra Oty Klempíře. Vlnu nevole zvedl u umělců a profesních organizací dokument Státní kulturní politika 2026 až 2030, který nečekaně připravilo, respektive přepracovalo ministerstvo kultury. Na snaze prosadit novou státní kulturní politiku není podle ministra kultury Oty Klempíře navzdory kritice důvod nic měnit. Řekl, že za ní odpovídá on jako ministr, nikoli v sdružení a nebo asociace. Radní hlavního města Prahy dnes na návrh Pirátů vrátili do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Pražské Letné. To tak bude moci fungovat i nadále. Iránská agentura MER o víkendu zveřejnila videozáznam s nejvyšším iránským vůdcem Mujtabou Chameneím, který se od březnového nástupu do úřadu neobjevil na veřejnosti. Není ale jasné, kdy byl tento záznam pořízen.
0: Co se děje v regionu?
1: V hromadných ubytovacích zařízeních v Praze se ve druhém čtvrtletí ubytovalo 2 miliony 170 tisíc hostů, meziročně o 1,2% méně. Ubylo ubytovaných cizinců, naopak domácích hostů přibylo. Z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem vyplývá, že celkový počet přenocování stoupl o 0,1%. Nejvíce hostů dorazilo z Německa, Spojených států a z Polska.
0: Sport.
1: Jakub Dudycha nepostoupil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do středečního semifinále běhu na 800 metrů. V rozběhu skončil na posledním místě. O mnoho lépe se nevedlo ani českým koulařkám, které se do finále mistrovství Evropy nedostali poté, co v kvalifikaci nepřekonali 17 metrů. Brzikovská obsadila 15. místo, Mazurová byla 19.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme vysoko od 31 do 36 stupňů Celsia. Připomínáme varování meteorologů před ojedinělými bouřkami, které budou k večeru ale ustávat. V noci na zítřek bude obloha polojasná s teplotami od 17 do 13 stupňů. Zítřejší den bude po ránu polojasný, odpoledne se od severozápadu a levý jasný. Vítr v úterý zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 23 do 28. Na jeho Moravy kolem 30 a na horách kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin a 3 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. V dnešní době je stále těžší se seznámit, ukazují to statistiky. Podrobnosti za moment a teď se o začátek další společné hodiny postará Klajmý Fischer. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Lionel Richie teď s námi na Signál Rádiu. Najít správného partnera není vůbec jednoduché. Seznamování, na které jsme byli zvyklí, se přesunulo z reálného světa na internet a sociální sítě. To je podle odborníků největší kámen úrazu. Lidé tady vybírají na první pohled podle fotek, protože chybí verbální komunikace a pocit daného člověka. Dokonale upravená fotografie pak vzbuzuje velké očekávání a laťku při hledání protějšku tak podvědomě stavíme velmi vysoko. Navíc stoupá počet uživatelů, který právě díky online seznamování naletěli podvodníkům. Takže jestli zrovna někoho hledáte, nebojte se tomu jít naproti a raději oslovte někoho reálného venku. Seznámení takzvaně po starou by v létě mohlo přinést ovoce. Tvrdí to odborníci a za mě výborný nápad.

0: Král popu, Michael Jackson a Signál Radio. Venku je vedro, tropické teploty a k tomu by se hodil nějaký ten dobrý vychlazený drink. Přesně takový nápoj si můžete dát třeba do našeho stylového rádiového hrnečku. Pakliže ještě nevíte, jak skvěle vypadá, je k vidění na našem webu signalradio.cz, tak se mrkněte, protože tady se i rovnou dozvíte, že si ho můžete vysoutěžit v našem ranním vysílání. A abyste u toho srkání drinků se mohli zabavit a měli třeba co číst, tak vám ještě nadělíme knihu, která se jmenuje Mikulášovi nevydařené cestálie. Autor popisuje, co všechno se mu na cestách nepovedlo, jakými trampotami si prošel a je to velmi úsměvné, bude vás to bavit. Tak nezapomeňte zítra ráno vstávat s námi a hrát naší kvízovou hru Ano nebo ne, protože pokud budete úspěšní, celý tyhle ty dvě věci můžou být vaše.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: 7 minut zbývá do 3:15 a se mnou ve studiu nachystán Adam. Ahoj, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Luky, ahoj.
0: Víkend je za námi, byl plný vedra. Strávil jsi ho někde na pláži?
1: Na pláži ne, ale strávil jsem ho v jižních Čechách u rybníčku, u chaloupky. A tak to je taky krásný.
0: Jižní Čechy, takže Budějovice třeba, nebo tak?
1: Je to kousek od toho, no.
0: Miluju Český Krumlov, pokud nás tam někdo slyší, zdravíme. Moc se mi tam líbí, krom teda zámku, také grafitový dům. To má jednu obrovskou výhodu. Tam je celoročně 9 stupňů Celsia. Takže když tam vlezeš v tomhle počasí, je to, jak kdyby si šel do lednice.
1: Wow.
0: Výborná věc, doporučuji. Navíc je to úžasný zážitek, protože opravdu tě navlečou do takové té hornické kombinézy, dostaneš takovou tu helmu s tou svítilnou a fakt nafáráš dolů do dolů. Jak horník.
1: Takže ideální tip tady od Lukyho Frejlicha na ochlazení.
0: Přesně tak. Další tipy bude mít Áda po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra dopoledne v 11. Budu tady. Ahoj.

0: Ladíte odpolední vlny Signál rádia, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Proto nás tu už po odbytí 16. hodiny čekají například ABBA, Roxette nebo Erasure. Teď se ještě podíváme na aktuální dopravní situaci.
1: Signál rádio, doprava.
0: Prála si nehodu motorky a osobáku v ulici Libušská. Buďte tam při projíždění opatrní. Pozor si v hlavním městě, dávejte i na srážku 3 osobáků v ulici Horinova. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 16. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Policisté obvinili další dvě firmy v souvislosti s motolskou korupční kauzou. Celkem tak stíhají 19 lidí a osmičku firm. Sdělila to mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Lidia Globokar. Dobrá zpráva přichází pro řidiče. Do konce letošních prázdnin by mohly ceny nejprodávanějšího Naturalu 95 poprvé od poloviny července klesnout pod hranici 40 korun za litr. Nafta zlevní také, ale zůstane nad hranicí 42 korun. Důvodem jsou podle analytiků klesající velkoobchodní ceny pohonných hmot a také levnější ropa. Americké zbrojní společnosti se obávají, že pokud by Ukrajině byla udělena licence, mohla by vylepšit protiletadlové rakety Patriot a vyrábět je také rychleji a za výrazně nižší náklady než ve Spojených státech. Tvrdí to s odkazem na své zdroje magazín The Atlantic. Připomeňme, že o udělení licence a dodávkách Patriotů spolu jednali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a také prezident Spojených států Donald Trump během posledního setkání.
0: Co se děje v regionu?
1: Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Nabídka konkurenčního RegioJetu byla o 18 miliard korun vyšší. Doplňme, že nové vlaky mají vyjet na linkách do Českého Brodu a Berouna, do Kladna a na letiště nebo do Kolína a Kutné Hory.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na atletiku. Do finále dálky postoupil na atletickém mistrovství Evropy Petr Mendl-Schmidt. Po dvou přešlapech skočil v poslední sérii kvalifikace 791 cm a obsadil 12. místo. Ve finále mistrovství Evropy bude startovat také kladivář Volodymyr Myslivčuk, který postoupil z prvního místa v kvalifikaci. Výkonem 79,61 metru o 3 cm předčil Maďara Haláse. Naopak Patrik Hájek neuspěl. A ve večerním finále soutěže koulařů na mistrovství Evropy v Birminghamu se představí Tomáš Staněk. Ten v třetí kvalifikační sérii splnil limit pokusem 20,66 metru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, s teplotami od 31 do vysokých 36 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha polojasná a teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Zítřejší den nám nabídne po ránu polojasno, odpoledne se od severozápadu bude vyjasňovat, vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během úterka naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Plánujete-li zítra cestu nahory, tam počítáme. Dejte s teplotou kolem 20. Tolik zprávy v 16 hodin. Na Signálu pokračujeme muzikou.
0: Signál Rádio.
2: Posloucháte pondělní Signál Rádio. Máme už 10. srpna. Léto utíká rychlostí stoupajících stupňů v našich teploměrech. V takovém horku je ideální strávit den někde u moře. No jo, ale cestování za vodou letadlem se může snadno zkomplikovat ztrátou zavazadla. Proto pro vás budeme mít už za pár minut tip pro snížení rizika. K tomu další úžasná hudba, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem. Cestování letadlem se čas od času neobejde bez reklamace za nedoručení zavazadla. V Česku jich naštěstí ubývá. Co mohou cestující udělat pro snížení rizika ztráty zavazadla, popisuje zástupce mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
1: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
0: Ve většině případů se podaří opuštěná zavazadla dohledat do 24 hodin. Za ztracená jsou pak označena taková zavazadla, která se nepodaří dohledat a doručit majiteli do 21 dní od příletu. Šťastné a bezztrátové lety vám přeje Signál Rádio.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Úterní poledne patří u nás pořadu Miluju Prahu a ani zítra tomu nebude jinak. S kolegou Davidem Černým si krátce po 12. hodině představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Je to Nuselský most. Překvapivě nevede přes Vltavu, ale přes potok Botič. Dozvíme se, jak vypadaly některé návrhy a proč do finální podoby promluvil rozvoj automobilové dopravy a potřeba spojit obě části údolí také linkou metra. Právě kvůli němu bylo nutné překonat několik nečekaných problémů. Nejen to si nenechte ujít ve vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra po 12. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: odpoledne trávíte se Signál rádiem, kde nám hraje skvělá hudba z 80. let a ještě se můžeme těšit například na Michaela Jacksona, Soul to Soul nebo CC Catch.
1: Signály z regionu.
2: Dnes na Signál rádiu si budeme povídat o dětech, o tom, jaké to je o prázdninách. Se mnou ve studiu už doktor Pavel Nechanický, pediatr, já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Proto se ptám, jak vlastně ochránit děti před tímto vedrem, zejména ty, které se ještě neumí o to říct, co by potřebovali a co je trápí.
3: Vždycky je důležitý mít rozum. To znamená děti, které jsou malé, nevystavovat horku. Ono je to krásné jít na koupaliště, ale na přímém slunci to není zdravé. Kojenec má tu termoregulaci velmi křehkou, snadno se přehřeje, ty děti potom končí v křečích někdy i z horka a je to zbytečné. Dostatek tekutin pochopitelně je nezbytně nutný, jak u malých, tak u velkých, a musíme se ale připravovat na to, že ta horka přijdou a budou asi čím dál tím častější. A proto jsem mluvil také o tom mít rozum, plánovat dovolenou, plánovat výlety, plánovat vycházky podle počasí. V pravém poledne nebo v jednu hodinu, kdy je pálí slunce nejvíc, si myslím, že by jenom blázen a bílý muž měl chodit ven. Dole na jihu to všichni vědí, tam nikoho nepotkáte, všichni jsou doma. Myslím si, že i u nás by to postupně mělo začít platit. Tekutiny jsou nejdůležitější. A není pravda, že musíme vypít litry ledové vody. Arabové, černoši pijou teplý čaj, dělá jim to dobře. Je to příjem tekutin, který je pomalejší, trvá trochu déle ta rehydratace. Pochopitelně my jsme zvyklí pít, co přijde pod ruku. Všechny sladké tekutiny, myslím si, že zbytečně zatěžují, takže nejlepší voda a čaj.
2: Radí proti vedru, nebo jak nakládat s vedrem, doktor Pavel Nechanický, pediatr. Hezký den a příjemný pobyt na slunci přeje Luboš Dvořák.
1: Signál rádio. Signál rádio. To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

0: Michael Jackson nám hrál na Signál Rádio, kde nám už za chvíli kolega Honza Navrátil obohatí vysílání se zprávami a po nich bude následovat další parádní muzika z let 80. Zní tam tady budou například Talking Heads, Aha nebo Tina Turner.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prála si bůračku dvou osobáků policie mírového hnutí. Jezděte tam opatrně. Zdržení v Praze pak kvůli porouchanému vozidlu můžete očekávat na Barandovském mostě ve směru ze Smíchova. Měl by tam být kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, Signál má pro vás další zprávy. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo dnes opravu dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Vymění celkem 14 kilometrů povrchu, který je na místě od roku 1990. Oprava se dotkne také tří mimoúrovňových křižovatek. Kvůli rekonstrukci je provoz místy převeden do protisměru. Ve směru na Hradec Králové i na Prahu ale zůstávají řidičům vždy k dispozici dva jízdní pruhy. České dráhy podle mluvčího Petra Šťáhlavského připravují nasazení dalších motorových vozů Regio Spider na regionální tratě ve Středočeském kraji.
2: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací.
1: Motorových vozů RS1 bylo v letech 1996 až 2013 vyrobeno zhruba 500 pro provoz v Německu a v Česku. Vůz je přibližně 25 metrů dlouhý, váží 43 tun a dosahuje rychlosti až 120 km za hodinu. Západ Kolumbie postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a také v Panamě. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters ale nebylo vydáno varování před tsunami.
0: Co se děje v regionu?
1: Další tramvajová výluka se chystá v hlavním městě. Od zítřka až do pátku 28. srpna nepojedou tramvaje mezi zastávkami náměstí Bratří Synků a Spořilov. Dopravní podnik hlavního města bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Linky 4.11, 24, 95 a 96 pojedou po změněných trasách. Podnik také zavede náhradní autobusové linky X11, 24 a 96.
0: Sport.
1: Další posilou basketbalového Děčína je 24-letý křídelní útočník Američan Erik Timko. A Pavel Schulz se v dresu Lyonu nepředstaví ani v odvetném utkání proti Spartě v odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Řekl to trenér Paulo Fonseca.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 17 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 34 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno s teplotami od 17 do 13 stupňů. Úterý po ránu bude s polojasnou oblohou, odpoledne se od severozápadu ale vyjasní. Vítr zítra zafouká severní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Nejvyšší denní teploty zítra budeme měřit od 23 do 28 stupňů Celsia, na Moravě i kolem 30. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Háda dám se vám hlásí od mikrofonu Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer. Ačkoliv by se mělo už zítra lehce ochladit, i tak se můžeme na některých místech republiky dočkat i tropické třicítky. Taková horka nedělají dobře jenom nám, ale i našim čtyřnohým mazlíčkům. Už za pár minut si proto povíme, jak naše psy chránit před vedrem a jak je bezpečně schladit. Na osvěžení tu nebude chybět další pohodová muzika.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte naladěné Signál Rádio, Velká horka jsou kolikrát dost nepříjemná, a to nejen pro nás, ale i pro naše domácí mazlíčky. Proto je důležité naše psy bezpečně chladit a zajistit jim pravidelný pitný režim. Jak to udělat? Dobré prý rozmístit po našem domě a zahradě více misek s vodou. Do nich můžeme údajně hodit i pár kostek ledu. Ocení patrně i zmražené kostky masového vývaru. Když vyjdete v horku na delší procházku, doporučuje se vzít láhev s vodou a misku sebou. Na procházce bychom se měli vyhýbat rozpáleným chodníkům. Moc lidí si to prý neuvědomuje, ale na jejich tlapkách může celkem snadno dojít k popáleninám. A zásadní roli hraje samozřejmě i čas. Určitě je dobré vybírat takový, kde je nejmenší riziko přehřátí. Na Signál Rádiu je čas na další úžasné hity, tak si je poslechněme.

0: Michal David nám zněl na vlnách Signál Rádia, kde pomalu přišel čas najít další kasetu do našeho magneťáku. Než nějakou konkrétní vybereme, hrát nám tady budou mezi tím například Alphaville nebo Duran Duran. A pro zajištění toho správného 80-kové léta bude tu i rytmická lambáda.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Alphaville, kde už přišel čas na další specialitu našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Víkend utekl zase jako voda a pro správné nakupnutí do nového týdne tu pro vás máme hitovku od synthpopové skupiny Bronsky Beat. Jak už napovídá i její název Hit the Perfect Beat, nasadíme tu teď do našeho playlistu ten perfektní rytmus z 85. roku. Prostě tuhle britskou kapelu byste si teď na naše magiči neměli rozhodně nechat ujít.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Budete na vlnách Signál Rádia, kde už za chvíli bude mít zprávy kolega Honza Navrátil a po nich bude následovat další skvělá hudba. Těšit si můžeme například na Jasona Donovana, Phila Collinse nebo Bruce Springsteena. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D5 na 110. kilometru ve směru na Plzeň. Proběhla tam srážka dvou nákladáků, dávejte si proto velký pozor za volantem. Signál Rádio vám přeje klidné jízdy a nezapomeňte, že pomocí DAB+ nás můžete poslouchat bez šumění prakticky po celém Česku. Ne!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Evropskou elektrizační soustavu čeká ve středu 12. srpna neobvyklá zátěž. Úplné zatmění slunce výrazně omezí výrobu fotovoltaických elektráren právě v době, kdy kontinent kvůli vedrům a nízkým hladinám řek přichází o část výkonu jaderných, uhelných i vodních zdrojů. Provozovatelé sítí se tak připravují na rychlý výpadek téměř 10 gigawatů výkonu. To pro srovnání odpovídá 10 temelínským blokům. Zástupci České energetické přenosové soustavy sdělili, že celkovou funkčnost soustavy zatmění nijak neohrozí. Německá policie podle médií našla na dronu z letiště v Lipsku, který nesl výbušninu, stopy DNA. Podle některých médií je tato DNA shodná s DNA nalezenou v Litvě. Do Británie dnes připlulo 230 lidí na jediném člunu, což je největší počet migrantů, kteří úspěšně přepluli Lamaňský průliv na jednom plavidle. Podle BBC o tom informovalo britské ministerstvo vnitra.
0: Co se děje v regionu?
1: Několik novinek chystá městská policie ve Slaném. Strážníci pořizují mobilní kamery, které jim umožní rychlejší reakci na situace v ulicích. Další novinkou je obnova činnosti psovodů. Postupně do služby nastoupí 4, kteří doplní hlídky v ulicích. Aktuálně má městská policie všechna místa obsazená. Celkem tak slouží 23 strážníků. Součástí týmu jsou také 2 preventisté kriminality.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul a Štýrský Hradec. Vyřazený se pak přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. Pokračuje záložník Adam Karabec.
2: Určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude obloha polojasná s teplotami od 17 do 13 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy úterní den, bude ve znamení poránu polojasné oblohy. Odpoledne se od západu bude vyjasňovat, vítr bude foukat severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni. Na jihu Moravy i kolem 30, na horách pak kolem 20 stupňů. Tolik zprávy v pondělí s datem 10. srpna. Hezký zbytek dne s našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Hladíte večerní vlny Signála Rádia, které vám s radostí hraje vaši oblíbenou muziku z minulých let. K tomu vám už za chvíli kolega Jirka Svoboda přinese přehled o dnešních výročí. Dnes máme 10. srpna, den, kdy bylo například veřejnosti otevřeno muzeum Louvre v Paříži. Nechte si ujít další zajímavé události. Hezký poslech vám přeje moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins nám rozezněl naše reproduktory a jak už vidím na hodinách ve studiu, přišel čas na dnešní zajímavá výročí.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 10. srpna a v roce 1793 to byl den, kdy bylo veřejnosti otevřeno muzeum Louvre v Paříži. Stroj času nás teď zavede do minulosti za připomínkou dalších výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1986 na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska, tedy první závod vozů Formule 1 v zemi tehdejšího východního bloku. V roce 1983 se atletka Jana Kratochvílová stala v Helsinkách mistryní světa v běhu na 400 metrů a vytvořila světový rekord s časem 47,99 sekundy. O den dříve triumfovala i na 800 metrů. V roce 1966 byl v Americe pozorován meteor, který jako jediný zaznamenaný vstoupil do atmosféry a zase ji opustil. V roce 1907 se jel nejdelší automobilový závod v historii. Trasa vedla z Pekingu do Paříže. Kdyby tenkrát měli televizi, ve sportovních novinách by z toho měli pěkně dlouhý seriál. Vítěz totiž dorazil za 62 dní. A v tento den se v roce 1897 poprvé podařilo syntetizovat kyselinu acetylsalicylovou, jednoduše řečeno aspirín.

0: Sandra nám hrála na Signál Radio, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se ujmou například UB40, D-Ream nebo Talk Talk. K tomu s námi kolega Luboš Dvořák probere postřehy od našich sousedů. Tak zůstaňte na ladění.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Posloucháte večerní vysílání Signál Rádia, kde na cesty vyrazíme s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak jsem mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené. Ovšem zásadní je zvolit trasu mezi tatranské velikány. První pastí je už Brno, tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy, a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Mýjte maximální povolenou rychlostí Olomouc, Frýdek, Mystek a najednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 kilometrů dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolony je však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áda Adam. Když řeknu práce snů, co si představíte? Už za chvíli si povíme o povoláních, o kterých pravděpodobně nebudete věřit, že skutečně existují. Nebudou nám tady mezi tím chybět například Pet Shop Boys, Human League nebo George Michael. Pěkné 80kové léto.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio. Vysněná práce? Možná. Tohle jsou povolání, která vás nejspíš hodně překvapí. Jako například posuzovatel luxusních postelí. Myslím si, že práce snů tady nabírá úplně nový rozměr. Hodnotit pohodlí v různých pětihvězdičkových hotelech musí být k nezaplacení. Zasloužený odpočinek si vybíráme například i vyjetím k moři. Co kdybych vám ale řekl to, že někdo pracuje jako správce tropického ostrova, který se stará o jeho bezpečnost. Zajímalo by mě, jestli si tihle lidé berou vůbec dovolenou. No a do třetice všeho dobrého. Znáte ten pocit, když se do práce zažerete tak, že nevnímáte vůbec nic okolo? U profesionálního degustátora čokolády je to nejspíš doslova a do písmene. Pochutnání pak hodnotí a zdokonalují recepty. Tak co, které z těchto povolání vám lahodilo nejvíce? Vidět tam můžete dát přes naší mobilní apku Signál Rádia, se kterou se můžete vydat na dovolenou a mít k tomu neustále puštěné naše skvělé osmdesátky.

0: Elton John nám sněl v reproduktorech Signál Rádia, které pro vás hraje ty nejlepší hity z dob minulých. Ještě v této hodině si můžeme těšit například na Billyho Joela, Annie Lennox nebo YouTube. Tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Jste ve společnosti Signál Rádia, které si zpestří večer Signály pro radost.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Večerní čas je u nás věnovaný písničkám na přání a ani dnes tomu nebude jinak. Já už slyším, že se k nám někdo dovolal. Haló, slyšíme se?
2: Haló, jasně, že slyšíme. Zdravíte Jirka, čago velo.
0: Jirko, zdravíme. Jakou písničku bychom měli zahrát?
2: No prosím tě, kamaráde, já bych tě hrozně moc rád poprosil Bobbyho McFerrina, písničku Don't Worry, Be Happy. Já si myslím, že do tohoto letního počasí ta písnička se bude hodit úplně perfektně. A prosím tě, já písničku věnuju kamarádům, se kterými jsme byli na pivku, před kterýmkou jsem přišel akorát domů, takže kámoši, díky, brzo se chtěl s Vákrem, budu se těšit. Pro kamarádku princeznu Leděnku, která vás také moc ráda poslouchá, zkrátka má výborný hudební vkus. A Ádo, v poslední řadě nám všem i kamarádům, který se těšíme teďka v pátek 14.8. do Trutnova, do jedné restaurace, střešní restaurace, kde bude hrát na kytáru Honza Hauser. Tak se hrozně moc těšíme, že si zaspíváme, zahrajeme, něco dobrýho ugrilujeme a budeme v té nejlepší společnosti.
0: Výborně, no tak všichni zdravíme, já to jmenovat znovu a nebudu, to by asi zabralo nějaký ten čas, ale myslím si, že si vybral výbornou písničku. Protože Jirko, tady ta písnička se hodí do každého počasí, do každého ročního období, nejenom do léta, ale když máme to léto, tak si tady osvěžíme ten horký čas. Díky moc, že jsi zavolal. Zdravíme.
2: Děkuju, rád jsem tě slyšel a všem přeju pohodový večer. Čágo, ahoj, díky.
0: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Na Signál Rádio za chvíli odbije 20. hodina a proto si připomeneme už za pár minut některé známé skladby s kolegou Lukášem Bláhou v rámci Signálu hudební minulosti. Mezitím nám tady nebudou chybět například Bill Medley s Jennifer Warnes, Secret Service nebo House Martins. Hezký večer vám přeje Signál Rádio a moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodový večerní poslech se Signál rádiem, kde už je u mikrofonu kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Dnes je zahájíme s maličkým Stevem Wonderem. Před 60 roky, ve věku 13 let, se mu podařilo dobít zlatosinglové Billboard Hot 100 s písní Fingertips Part 2. To z něj udělalo nejmladšího zpěváka na čele amerického žebříčku.

Pokračujeme 10. srpnem letopočtu 1985. Ten den se totiž podruhé narodil Simon Le Bon. Jeho loď Drum se tehdy převrátila při závodě u anglického pobřeží. Frontman Duran Duran byl na 20 minut uvězněn pod jejím trupem s 5 dalšími členy posádky, dokud je nevyzdvihli do bezpečí příslušníci Royal Navy.

V závěru se vracíme zpět o 30 let. Oasis odehráli první ze dvou koncertů na rockovém festivalu v Knebworthu. Podle dostupných informací z prodeje vstupenek vyšlo najevo, že o show měl zájem každý 20. obyvatel Anglie. Na kapelu přišlo oba večery 125 000 fanoušků.

0: Hladíte večerní vlny Signál Rádia, kde tento týden opět soutěžíme.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Tentokrát v rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete vyhrát hned dva dárky najednou, a to knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která vás zavede na Dálný východ. Tohle skvělé prázdninové čtení se s vámi s humorem podělí o neobvyklé zážitky, dramata a nehody. A protože u čtení se dobře pije káva, přidáme vám ke knížce i náš krásný rádiový hrneček. Proto nás mějte zítra hned od rána naladěné a jakmile uslyšíte výzvu moderátora, na nic nečekejte a volejte do našeho studia na linku 910 260 910. Pak už jen stačí zodpovědět správně soutěžní otázku, a to slovem ano nebo ne. Dva dárky za jedno jediné správné slovo. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Hezký večer plný 80kové muziky. Áda Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia. Ale jak už se blíží můj čas odchodu, popřeji vám pohodový zbytek dne. Například ještě s Patrickem Swayze a Wendy Fraser nebo s Abou. A zase příště. Ahoj.

pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu. Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Radio. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.